0: Byl přilepený na stěně, zuby zaťaté a v ruce palejsku od plota. Čekal na Jana. S krkem natahnutým nahlédal přes zarosené okno a cedil přes zuby.
1: No, jenom tancuj, Janíčku, tancuj. Však ty dotancuješ. A potom ti já zahraju, že ti budou gatě malé. Jenom dočkaj.
0: Dohráli a už vidí Janka, jak jde ke dveřám. Glocek bzůkl luftem a víc po hlavě, jenom to zadunělo. Ale joj, zle je, Jurko, máš smolu. Lať dopadla na hlavu kmocháčka obrůčky, který vyšli z hospody před Jankem. Ještě štěstí, že palejska dopadla na tvrdou slováckou hlavu, který se až na menší guču nic nestalo. Když se kmocháček dověděli, že to patřilo Jankovi, tož to Jurkovi odpustili. Ale k soudu přece jenom došlo. Janek se hájil a také mu to všetci dosvědčili, že tu první facku dostali mrňů za rozkubnutou košulu a že jim nadávali. No a ty ostatní, že Jura pro tatíčka chtěl. Ale nic nepomohlo. Dali mu na týden celé zaopatření.

0: To, vemte to pís ještě jednou. A vítám, povítanou. Nahoru.
1: Pítře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
0: Já vám, mě se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte.
0: Dech nahoru. Narodil se císař pán.
2: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všecky stojíme a ty pryč.
0: Co se
2: No?
0: Je. Já na to docela zapomněl. No.
2: Tam musíš, bej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale mezi námi. Ty dostaneš dneska medaily.
3: Já vím. Kačavo.
2: Co?
3: Jestli to není pravda.
2: Poníku.
0: Je?
3: Jo.
2: Bylo jich původně navrženo 5.
0: Jo.
2: A ty jsi byl navržený dodatečně jako 6. Co?
3: Lézo. Jseš moje žena. Ty seš moje žena. Nic ti neříkám. Ale až přijdu z ty parády, si všimni mých prsou.

0: předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Safourek Václav, Kautský Josef.
1: A co bude se mnou? Tak to si to říkal.
0: A Špelec Antonín.

vážený pane velite. Medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu. Počkat. Srdce moje blaží se. Srdce moje blaží se, pane veliteli. Jsem rád.

0: je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí? Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
1: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
0: Jo.
1: Tak, pane Šperec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
2: A prezident!
0: Company Links Marschieren!

Taková ostuda. Teď já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukalo. Čuškali po mně, sousedky v domě, nedajli medaily, že je po mně. Co jsem se načekal, ona nepřišla, prej na mě náhodou žádná nevěděla.

0: jako špelec, ostrostřelec, toho když to popadne, poručí si Liguere, pak to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
2: Jaký na přes rok? Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili nedostal dnes, a když mi nedali dnes, tak asi se žerou, že
1: Toníku, no tak nekřič, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
2: No nechci pivo, no. Já nenutně do piva. Liguere!
1: Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám. Jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
2: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo. Ale. Ty máš medaily, já ji nemám. No tak, Liguere! Ty dekorovanej. Liguere!
1: Toníku, nepij mi tu kořálku. Víš, že pak děláš kusí.
2: Jde na pol.
1: Ale prosím tě.
2: Nikdy ve společnosti. Já nevím, co dělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To je zatraceně po světě. Jak tady dělám splintou věci jako donský kozák? Prosím tě. Jedná společnosti. Jedná je, byl by zde zájem vojeden kvergry? Ano, prosím. Taky se na mě díví. Ale! Indy! Víš? Ale, a musí jen blejsknout.
1: Ježišmarja,
2: tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoha tě, prosím mě, rozum.
2: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím tebe?
2: Já si vystřelím.
1: Nestřel.
2: Jo, já si vystřelím.
1: Toníku, nestřel.
2: Jednu ráno.
1: Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
2: Likuére to nechce, já to chci. Já si vystřelím. Koukej, nechně.
1: Tohle nesměj.
2: Já tebe střelím. Jo, dělám kozáčka, pozor.
1: Pojď si nepokoj. Ale Toníku, nestřílej.
2: Ale nestřílej.
1: Ale nestřílej.
2: Já si vystřelím.

0: Ale pánové, že to byla šupička? Co?
1: Tady bude požárek!
0: Jaký požárek? Když má být požárek, tak se račte laskavě postarat tady k něm vedajeli. Račte prominout při vašem vzdělání.
1: Toniku, nekříč, pan velitel, přeci tady, no.
0: A pan velitel, ten pan velitel, tam pan velitel je vůl, no.
1: Podívej se, Toniku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
0: A kdo by za to mohl?
1: Císař pán!
0: Frontík, Procházka, tak je vůl,
1: no? Ale ne, pánové, umyslí toho Sklenáře Procházku. Toník.
0: Nepak, já jeho Sklenáře.
1: Myslíš?
0: Mocnáře, císař pán je vůl. A je to.
1: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, tě v obě sejdi.
0: Myslíš?
1: Čekáš. No.
0: Jemu se omluvit.

0: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunované. Vůd, tak, tady.
1: Vy jste urazil císaře!
2: Františka Josefa I. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. odsouditi vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
3: Počkat.
4: Hraná soudní budovu. Jak zde můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě zde o mé žalářování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
3: Vážená stolice.
4: Jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen, nechte mě pokračovat. Slavná soudnice. Co kdybychom tu věc vyluštili jinak? Co kdyby zde přítomným pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, tato čestný bezúhonný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestnitelem zde před soudem? A ví, že řekněme, u něj to odsedím doma.
5: To já se prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, zda trest přijímáte.
0: Prosím, a nemohl bych to dostat podmínečně?
5: Trest jest nepodmínečný.
0: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně 100krát opsal a nechal to doma podepsat? Ne, to nejde, já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
5: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
0: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej?
4: A vůbec slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slabé přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit do Kasprace. To prosím vás, vy si sedněte, vy ne, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mi odsedět.

0: je to neštěstí, ale 3 měsíce sedět v arestu,
1: no, to ještě není tak nejhorší.
2: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
0: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
2: Prosím tebe, a kdo?
0: Někdo, kdo umí mlčet.
2: Toho bych rád poznal, prosím tě. To je nápad, to je nápad.
0: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
2: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
0: No, a co já říkala?
2: No, schválně.
0: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
2: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě co vám v tom a přitom kine za různý věci. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě? Na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučil. A jak hraje Dalibor? Aha. Ba, přeci vy nejste hloupej člověk.
3: No jo. Ale co za to?
2: Já jsem to vypočítal.
3: Jo.
2: A přišel jsem k sumě, že bychom vám za to dali 20 zlatých.
3: 20 zlatých.
2: Za 3 měsíce, tak podívejte se.
3: No, 20 zlatých, to jsou pěkný peníze.
2: No, víš, pěkný peníze.
3: 3 měsíce.
2: Hm? 3 měsíce, to je hezký.
3: Ne, 3 měsíce, to je moc.
2: Moc, já vím. No, kdybyste si vzal únor, tak vám řeknu, tak je to zase kratší, že jo?
0: Pane Kukačka, udělejte to. Podívejte se, dáme vám 30.
3: 40, teda když říkáte, no tak jo.
2: Kdo to přihodil tady?
0: Tak, pane Kukačka, 20 vám dáme teď a 20, až si to odsedíte.
2: Až jako přijdete zpátky z toho orlábu.
3: No kriminál.
2: No my tomu říkáme orláb.
3: Jo.
2: Víte?
3: A 20?
2: Teď.
3: To mi může dát.
2: Jo, to mu klidně dát.
3: 20 je teď a 20 potom. A mistře, jak by to bylo s nemocenskou a s tím?
2: Všecko platí.
3: Sám.
2: Všecko, spoleněte se, pojišťovnu, všecko.
3: To je 20.
2: I dopravu tam.
3: No to pořád
2: ještě. Jo, já vám něco řeknu, když nechcete, nenuďte se. Byli tady lidi kvůli tomu. Alois se nám nabízel.
3: Alois?
2: To bych vám vyprovoval. Alois přišel a povinal, že to odsedí a z radosti. A co nám slíbil?
0: Ano, Janocům? Co nám slíbil.
2: Vidíte?
3: Co?
2: Husu. Takovej to člověk.
0: Hm. Ale Toníček řekl, jen můj drahej Kukačka.
2: Jsem řekl, já.
3: Ale snad byste nedal na Aloise, to je... Jak ten to odsedí a jak bych to odseděl já?
2: To je tak opravdu.
3: No jo.
2: Teda když to odsedí Kukačka, tak to máme jistý, že to odsedí rovně.
3: Hezky. Tak. To odsedí.
2: No jo.
3: A 20 letech.
2: Ano.
4: A co budete dělat vy, mistře?
2: Já budu v malý dílně za varhanama pracovat, jako by se nechumelilo. Rozumíte?
3: Jo.
2: Jenom o něco vás prosím, Kukačku. To, co jsem tady říkal, to je tajemství.
3: No jo.
2: To se nesmí nikdo dozvědět, to je mezi námi třema. No vy to víte, žena to ví a já to vím.
3: Jo.
2: Na to si musíme dát slovo.

0: mám takový hlas, že ani hoblovat nemůžu.
1: Aj.
0: Já ten kriminál nepřežil.
2: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty tě přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a on vlastně za mě kukačka sedí.

0: paní Špelcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
0: No totiž to je omyl. Jak z toho to? Já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
0: Protože včera umřel celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na
1: každýho.
0: Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list a to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje úcta.
2: Já jsem to viděl.
1: Chudák, tak ten kukačka je mrtvej.
3: Toničku, musíš se někam schovat, tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
0: Vrát.

0: smuteční slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem brat zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očomí se na tu věc se podíval.
1: Švagrová.
0: No, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
2: Ty jsi ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem brat zemřelého. Teďka.
3: Dovolte vašnosti.
0: Prosím.
3: Ale vy račte bej tůze podobnej neboštíku mistrovi.
0: No, je to možné. Jaké ctíne mi, no?
3: Alvi, prosím vás.
0: My jsme z dvojča, původně.
4: Totiž dvojče jsem já.
0: Brate taky?
4: A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď jste mě splet v tom... Jak moc?
3: Co pak tam děláte, pánové?
5: Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak?
6: Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky, ne?

0: paní Špelcová, já vím, že nejsem vítaný host. Ale osud je osud. Nedá se nic dělat. Proto přijměte mou upřímnou soustrast.
1: Děkuji vám.
0: Ale pohřeb bude mít Špelec překrásný. Celá setina vyrukuje v parádě a za rakví mu ponesou na polštáři tu medaili. Škoda, že sám neuslyší čestnou salvu.

oknech za poslední malosta. Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí je všude plno zármutku a každej se nutí honem do smutku. Ono se

0: říká?
1: Víš, že se mi teď víc líbíš než jako můj muž?
0: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežalil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
1: Ale Sadičko, ono ti to tak sluší.
0: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každý mu dělá exaut, mě ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
2: To... Ale ne, aby si zase v hospodě tento píš.
0: Ah, ty myslíš jako likvér. Simpia, tohle můžeš říct, protože vím, co by to... Ani do huby, ne? Ne, pak? Já vím, já bych dostal 3 měsíce, ne? Ne, pak? Kam bych se dostal?

0: pak jsem se dostal do Ruska. V Prusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. I to teda opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda tam jsou takový mrazy. Krutý, ale krutý. No mám, já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takovej mraz. Krut, co se říká v Rusku, ona do mě nevtrkej. Krut, ruský, víš, řekne to, jiný neřekne ti nic jinýho. Krut, taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme, voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. Tak potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Báječně jsme. Co je? Nějaké hypnotize, ne?
1: Nejsi ty Rudolf Špelec?
0: Je?
1: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jen si pak si pamatuješ na mě.
0: Jo,
1: pak víš, kdo jsem. No, tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
2: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
3: Já jo?
2: No jo, ono už je to pár let, to jste ví, prošel, pan. Přešlo, parela to toho času, co myslím, že by ostatně raz prošel.
0: No je.
2: No, no. I jak čem panu prošel pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. Víš, čem povodilo prošel pana dobře.
3: A jak se máš, prad?
2: Bardzo dobrze, proszę pana, ja nie mogę sobie skarżyć, bo ja zarobiłem sobie, proszę pana, w Warszawie tyle, że nie muszę do samej śmierci więcej pracować.
3: Prosimcie, nie działasz nic.
2: Proszę pana, nie, ja już nie robię, bo ja sprzedawałem tam, proszę pana, choinki w Warszawie i później, proszę pana, w zimie lody.
0: Lody?
2: Tak.
0: Ty wiedziesz.
2: Tak. No i co pan porabiał, proszę pana, niech pan coś o sobie opowiada.
0: O! My, jestli jsme byli u oběda, teta.
1: No to co věci?
0: Já věci tak už neměli.
1: No co proše pana, pan do mě po polsku nemluví?
0: Jak to? Co říkáš?
1: No proč nemluvíš polsky?
0: Kdo?
1: Ty?
0: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
1: Tak poslouchej, abychom se napili, ne?
2: Já.
1: Když jsme teda se sešli.
0: Pánové, kolžina. Ligurele!

0: Friguere!
1: No, zasluž.
0: Friguere!
1: Rudolfu, nepij to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
0: Ale prosím tě, pořád smrt.
1: Pořád.
0: Aje.
1: Aje. No, teď by nic jiného nescházel, než aby si začal s cílem.
0: To je nápad. Co? Pojďte jim flintu.
1: Nebo považuj se. No.
0: Ale zase vejď pořád. Pořádně nemáš krejnou. Já něco řeknu. Já něco řeknu.
1: Rudolf.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Já jsem tady. Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
2: To mě těší, Jiřinko, když máte trochu zpoždění. No. Pojďte někam, vás tady posadím.
1: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed, já jsem taky proto přišla, že jak si my dva
2: co?
1: Tady, no. Jako, že budeme zpívat.
2: Zpívat?
1: Spolu.
2: To je novinka.
1: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože s tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No. Takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali.
2: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
1: Jo, vy si to musíte...
2: Vy zkusit si to nějak...
1: Jo, zkusit. Vy si to s každou zkusíte napsat.
2: Vy jste mě nerozuměla. Já jsem myslel prostě, že dva hlasy, i když kvalitní,
1: ano.
2: Nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
1: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že já to...
2: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
1: No ale jsou takový, že jo? Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
2: Tak dobře, tak já, že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: Jiřinko. Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět. Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, a to kulturní. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
2: Slečna.
1: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
1: ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas taky
1: dát. No, se uklidněte, dobře, uklidněte se.
2: Rozruším, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano. Tak prosím. Ano,
2: děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum. Jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
1: Přišlo, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí.
1: To
2: stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Já nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, tak my si zvykneme.
3: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
1: No prosím.
2: A nyní
3: vám zahraje Čeněk Paganini skladbu

0: Promiň, kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: Bufé.
0: Bufé. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáru je mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, Kristina.

0: Přestávku, máte ohlasit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo. Jste pro pány, mám prýma čandy.
2: Planety, vaš to si, planety, planety. Věřte mé, planety, čeká vás dědictví. Postrýci, potejte.
1: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě. Nechtěl byste jí strašit nikam jinam.
2: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
1: No a to bych ráda viděla, proč?
2: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý touhy. Jako kozel ke šeresce.

0: se, představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: Ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku s tropem.
1: To je od ní hezky. No,
0: já si myslím taky, že je to od ní hezky, vej.
1: No, proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
0: Pane, já nám chtěla udělat radost.
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lístky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8.
1: Ve 8, no tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
0: Karličku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
0: Ale večer, že mám taky hotovo.
1: No dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak díky, pane, díky. Ty nesíko, co bys jí dělal? Kdyby jsi mě neměl, ty bys se snad ani neoholil, no,
1: no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec. No, takhle člověk neví náhodou, v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No, no to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
1: No.
0: Já se s tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčeš tu štětku do polivky.
1: Ježiši, když jste tak zbláznit, bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No to už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nalvídni to. Nabídí to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva busty a jes.
1: No. No to je celá večeře.
0: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
0: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
1: Tak. Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne prejdat každý den po divadle.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hladu.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Žešek,
0: je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pogriloval celou ruku.
0: A proč, ty jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: A tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
1: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
0: 24,50. Hele, Karle, mám si vzít ty černý šaty, ty jsem měla poslední, jak jsi byl.
1: Jo.
0: Ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co? Ne, počkej, tyhle ty, hele. Tady, takhle.
1: Jo. Tyhle. No, ty jsou prima. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrčilo?
0: Co?
1: No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
0: ty jsi si ji vzal.
1: Zvracená. Kultura, já se divím, že to nezrušil.
0: Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
1: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
0: Zapni mi to.
1: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehej.
0: Já čekám, podívám. Jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
0: Nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
1: No, no, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
0: Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, klid. Je pár hodin.
1: Podívej
0: se, na co
1: bereš? Na co to je?
0: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
1: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
0: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
0: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo?
0: No.
1: Do publikace a jde se, rozumíš? Já tady blblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
0: Ano.
1: Pojívej se. Pojď sebou.
0: Já jsem.
1: Je skoro osmý, rozumíš?
0: Hej, počkej,
1: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
0: Kari, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal, že jsi asi půl osmý, kam jsem ty hodinky dal?
0: Já nevím, ty jdou napřed.
1: No, aha, taky se mi zdá.
0: No,
1: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
0: Sexy?
1: To tedy v žádném případě, miláčku.
0: Tak, Kariško, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
0: Legrýbac máš?
1: Jo, mám.
0: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
0: Lístky máš?
1: No lístky, ty máš přece ty.
0: Jak to já?
1: Lístě.
0: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je... No to bych je v té ruce musel mít.
0: Tak si z té ruky někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
0: to
1: tak laskava, já mám přece paměť.
0: To nepotřebuju dělat.
1: No prosím, tady jsou, no když to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co jsi neděje?
0: Je sem, no, to je zase je. Někam dáš. No. Kolik je těch hodin?
1: V půl osmi a pět
0: minut. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
0: no
1: tak vidíš.
0: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
0: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek.

0: Osladil jste si kávu, pane Bucela? Ano, děkuji. Já myslím, tuhle při kávě byť slyšeli takový rozkošnej vtip.
1: A jo, no. Opravdu
0: ten vám
1: výborný,
0: musíme
1: pane Bucela.
0: Povědět, pane Bucela.
1: To se zasmějete,
0: to máš pravdu, Ježíško. Ježíško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten kobel.
1: Ne, já si dávám pozor, miláčku. No.
0: Tak ten vtip, pane Bucela. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To, to je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo na Pradědu, prostě v horách.
0: Na tom, pane Bucela, opravdu nezáleží.
1: Ale to výborně,
0: ale to bylo Ježíšku v Karpatech, víš?
1: No, dobře.
0: Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí světýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucela, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá a pěkná.
1: No.
0: Už ale říkala.
1: Já vím, to jsi říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli, pane
1: Ne, ještě ne.
0: Ona
1: manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám, panu Bucalovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucala, a nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo, a ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak, ty mě mailíš, Magdo, ten vtip, hele, pane Bucala, on je výborný, ale on začíná takhle, prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou, ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká, a mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal,
0: hezká.
1: Počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucala, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch, buch.
1: Buch, buch, buch.
0: No prostě pane Bucala zabuší na dveře.
1: Ten turista buší, no. No tak já říkám buch, buch, buch, je to veselý, ne? Co? A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: To může být docela příjemný, ne, pane Bucala, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych pane Bucala například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být příjemný.
1: Nepřerušuj mě, prosím
0: tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nechce.
1: Jo? Ten turista stojí v té síni, jo? Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávy?
1: Ale no tak Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli nebo uprostřed?
0: Ne, Ježíčku, je to úplně jinak. Ty, pane Bucela, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucela, no tak.
0: No to není jedno, Jiříčku, jak to, že to, to, na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucela tady rozměl, pane Bucela, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Jsi promočenej.
1: No tak, tak, tak, Třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven.
0: Opravdu jo? Nechcete kafičkem?
1: Když zase s tím kafičkem a sotva je venku, tak Selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. On jde totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo, co nejstěžnější.
1: Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
0: Ale to není pravda, on je venku dlouho právě, dlouho. Ne. A mezi tím řekne panu Bucela, ta žena tomu turistovi.
1: Ale nic mu neřekne, sedlák vejde.
0: Nevejde.
1: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách.
0: A tu furt těma kozama trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte se mi. Měl říct, že ten turista má děsnej hlad.
1: No dobře, to...
0: A oni mají jenom kousek sejra.
1: Ne, jakýho sejra?
0: Kozího.
1: Ale oni mají hovězí konzervu.
0: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
1: No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
0: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost.
1: Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte,
0: teda,
1: Magdo.
0: Ježiš, ale vážně zkazíš každý vtip.
1: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela.
0: Pane Bucela, já vám to dopadu, ty bys úplně zničil pointu.
1: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
0: Vidíš to, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal, já jsem ho, pane Bucela.
1: To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
0: No a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
1: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek.
0: No, tebe poslouchat, to je pažiteček.
1: Magdo.
0: Vyžijte ho, pane Bucela. Magda. A takhle od nervózní už je od jara, rozumíte?
1: No a čivinou asi, čivinou.
0: No tak to klidně řekni to.
1: To je neukáznilo své lehkomyslnost.
0: Dali to pozor, pane,
1: ještě komplexy. To je nehospodárnost.
0: Komplexy, řekni.
1: Ano, komplexy. Já to řeknu, tvoje komplexy.
0: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná. No,
1: ale, maminku nech stranu laskavě. No. Kdo vzal všechno zpátky od advokáta?
0: Je, pane Bucela, to se skončil a říkal, Magdičko, nerozvádějte se. Já to mám taky.
2: Tomu turistovi říct?
3: Zvečera, zašera, až bude tmat,

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá, tak, jo? No, a v týže by byla tato věta. Já vám to pak dám, nemusíte si to psát. Jo. Stál ve dveřích, divže došách na kliku, malý, ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysaváč? To vypadá, jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. No ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhaný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky, no? No, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat, český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No, dobře, dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde, to víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím prout, no, tak pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu. Strašně nehezkýho chlapa. No, co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil tři velký skleníky. No, a vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete. No. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou na lněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli. No, no a jak to stojíte? Pane Kšanda, no, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy, u telefonu instruktorka Brázková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se. Vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou. Budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů. A budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejenže to v životě nedělali, ale budou žasnout, jak to, že vás to tatínek nenaučil. Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska nerodí. Vy umíte vařit, šít, žehlit košile, leštit nábytek, vy umíte všecko. Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si vemu vás.
1: Pane inženýre.
0: Drahá, neříkejte.
1: Pane inženýre, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: Dobré odpoledne.
1: Taky.
0: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale vy jste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Vy jenom tak... potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte, To vypadá jako špenátovej nákyp. No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strýda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže, víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval do ní Šiškovice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
2: Ten kurníka. Víme, že zde v nejbližší chvíli... Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blížím, je to on, ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
1: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
1: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
1: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, opřete se klidně o tuto zeď.
1: Já nevím, tenhle barák ještě není skolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vy vypadáte skolaudovaná. No. Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.

0: který televize jste říkal, že jste?
1: Československá. Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
0: Takhle můj denní režim.
1: Denní, samozřejmě.
0: Ano. Tak kdy vstávám?
1: Ano, ano.
0: No tak já vstávám většinou ráno.
1: Ano.
0: Stanu.
1: Ano.
0: Omeju se studenou vodou.
1: Ano, otužujete se, že?
0: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
1: A potom?
0: Potom prej nám zase poteče.
1: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
0: Na co, já na nic nehraju. Já prostě, jak vstanu, omeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven. Teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
1: Aha, rozumím, jen tak.
0: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
1: Prosím.
0: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
1: Ano. A uděláte si snídaní?
0: Ne, oběd.
1: Oběd?
0: Oběd. Oni housky vozejí až po 11.
1: Po obědě?
0: No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
1: Ano.
0: Syn potřebuje zpravidla peníze, dcera potřebuje volídat kluky, ona má 2 takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám.
1: A nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
0: Jo, to by chtěli, to chtěli, by chtěli že? Obě.
1: No.
0: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna a syn zase, abych bydlel u dcery. Že?
1: Žijete sám.
0: Jo, já jako hůl v plotě. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou. Jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla. Ale neptejte se, kam, s tím už bylo takových nepříjemností.
1: No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte?
0: No tak, večeřím nejradši teda pořád, jo. Ale tak 6x7x týdně, chleba, jo, a na to jihočeský zrající a 0,5 litr kefíru.
1: A potom?
0: No potom běhám, to se rozumí.
1: To vám docela věřím. Řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
0: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
1: Ano.
0: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
1: No, a teď
0: no,
1: už?
0: A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo, a křečový žíly. Ale já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
1: Aha, já vím, nominaci, že?
0: Ne, invalidní důchod. Naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Herzek, ale vy jste někomu... strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak dejme... No,
1: já nevím, že ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já vím.
1: 3 za 15,
0: no,
1: nebo
0: tak já bych
1: 5
0: si,
1: kousků já bych za 25.
0: No, 5 za 25.
1: Je, víte, ale opravdu někomu strašně podobnej.
0: Ne, to nejsem.
1: Já už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no, jako takhle, Dvořákovi, no jo, jak jste čas s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem
1: jo.
0: podobnej.
1: Je, jasně.
0: Ne, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Pro pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vymysl. No, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro jízinku.
0: Ne, ty jsou pro manžel.
1: My se vám vítku... Vždycky celá rodina tak nasmějeme,
0: no,
1: teda hlavně, když vás Bohdalka umeje.
0: Teda, nic, na ženskou to víte si
1: nic člověk... vedli, mistře, víte, na ženskou no, žádnej chlap nestačí, no, to je, pak, my vás no. máme rádi,
0: ano,
1: celá
0: jsem,
1: rodina.
0: Rád,
1: už i malej fanouš, no, jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na noči.

0: tak to nejde.
1: No, já vím, že to dá fušku,
0: no, právě,
1: něco
0: je,
1: jako vyšpekulovat, no, a přitom jako...
0: Je to pracní.
1: No, my jsme vám vděční, no, mistře, my jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkám, jak to chcem, my bychom pro vás první, poslední. My, a já vás za ty držím.
0: No, ne, no, tak už
1: no,
0: bych,
1: no, tak jak... já, tak kolik dáme těch růžiček.
0: No, tak já bych
1: řekl... Víte co? Já vám je svážu všechny a je to
0: ale
1: moje.
0: No tak co?
1: A je
0: pardon,
1: to...
0: a po čem jste říkala paní, že jsou?
1: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přilákneme, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Ty vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety.
2: Ale prosím
1: tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem.
2: Vidím, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
2: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím jít.
2: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
2: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale... Aha,
0: tak řezní.
2: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle, víš,
2: ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucník.
0: Ale nepotom, to mi myslíš,
2: že to je. Že se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, no, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla ani slyšet. Dvakrát týdně drží v kyně za ručičku, takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
0: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu.
1: Chlapy jsou na žrádlo.
0: No samozřejmě, pojď se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešné.
2: Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby žraločí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
0: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
2: Ale...
0: Ne, no prej i takový mužský existujou.
2: Tady.
0: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou.
2: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
0: Stuhne?
2: No.
0: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřevní. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
2: No.
0: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
2: No.
0: No to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
2: A víš, že má...

0: možná pravdu.
1: No jistě.
0: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. Mm. A ty to umíš tak hezky vysvětlit.
1: Nám jako? No, jako no jistě, já ti ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumí? No to skočí rovnýma náma, holka. To jsme
2: se zapozítali, sedm, já už tam.
1: Jo, no tak, jo,
2: aby někde jinde. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a no, pojďte to domluví.
1: No, no, a tohle to
2: odnosí. Vyrovnáme to až potom na jedno.
1: To nespěchá.
0: No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala?
1: Sedm.
0: Je to možný?
1: Sedm?
0: Jo, a na všech. To asi bude sedm. Ha, a Fanda nikde.
1: Pochopitelně. On je výročí svatby.
3: Paní, pošli uklidně, aby ho překvapili. Uhu, přepelko, se nemusí zouvat, pan to pojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
4: No, nic.
3: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam to dělat. Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smogu, to nevidíš na kok, my jsme si, víc, spekli dva baráky s hospodou. Dva baráky.
2: No. Píchni na mě.
3: No, já tady budu jichat ten smog, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, pando, a ty dámy něco na svůj
5: maličko s Lucínkou.
2: Jestli byste nescháněli nějaký kočičky.
3: Aha, to vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
2: To nevadí, Vendo. Hačni si, hačni.
3: Už sedí, Venoušku, sedni si. Naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminko na stole. Venoušku, Venoušku, prošlo to dobře. Tak, puk, děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
6: To byl hořčák tenkrát taky.
3: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství. Tak, Lucinko, Manoušku.
6: Ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
2: To já nemůžu, abych se opila. Veno, hey, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
6: Venoušku, moc děkujeme.
2: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu. Boj. A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba.
6: Děkujeme.
2: Nesmírně, viď, Vendo?
6: No za tu svatbu, vděčný.
2: No, no, no, no tak, ale musím to dopovědět, ne?
6: Sedneme si, budeme mít přeče vyzývý zdole.
3: Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
2: No.
3: Mě už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
2: No. Jak to myslíš?
3: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
2: Je ten první ten rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, ham, snět, nic.
3: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, miláčky.
2: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
6: No,
2: no ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne? Nech toho.
3: No.
2: Vyhládneš, viď?
3: To jo, to vyhládneš samozřejmě, no, že
2: já jsem teda, že by si taky nějaký řeknu,
3: nebo něco.
2: To, já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. No, falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
3: za to já, no.
2: Ten neuměl vůbec nic.
3: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, tamhle to, šunčičku, vočka, okurky vláku, no, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
2: No to bylo taky správný, no. Po ránu takovou malinkou rozčičku, ale já, Vendo, já poskakovala
3: já bych celý,
2: z celý dny.
3: To je pravda, to no. Má pravdu. Ona poskakovala, růžový župánek, no, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčka. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
2: Motýly taky jenom lítají, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
3: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
2: Ty tak křičíš, co je Vendovi, do toho Venoušku, proč nepapáš? To je jenom tak.
3: Si taky přece...
2: Děláme, víš, takhle.
5: Ale víš, Lucinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
3: Tak nejest to líto.
5: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
3: Kdo?
5: A já, chudák, každou sobotu co sobotu sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sirky.
2: Vendo,
1: nikdy není pozdě. Udělej to jako my, viď? Božence.
3: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
1: Ty ne. Von Božence.
3: No, von Božence, no.
1: Ale Božence!
5: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
1: To nevadí, hele, ty musíš přivést k nám, víš? Až tady na ní u nás dýchne.
3: Až tady u nás na ní dejchnem.
1: No, ty ne.
3: Proč?
1: Vyšla k zemi.
3: Ale prosím, jsem plný smogu.
1: Já dělám takový legrace, až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
5: A víš, že máš pravdu? Luci?
1: No.
5: To je jako bych vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
1: Ty
5: na mou duši.
3: To musí být vlastně nepíšící básně.
5: Ne,
3: růžemi.
5: Ne, ta moje kočička, to musí být vaše štěstí.
1: No. Na mou duši.
5: Podívejte se, já bych
3: je...
5: Počkej, Lucí.
1: No.
5: Já bych si zavolal.
1: Já bych ti to tady
5: chtěl. Děkuji, Lucínku.
3: Zavolej si.
1: Zavolej si, se vůbec ptáš.
3: Až uvidíte naše štěstí, že byste na dáma dělali takový výlítkový lety. Jak se do toho hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
5: Haló? Tady Benda. Ne Jenda, Benda. Benda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
3: To má zkusky jen zakomínat.
5: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak papa, pa, kočičko, pa.
1: Je to dobrý?
5: Jo,
1: je to dobrý.
3: No tak konečně, budeš za kočičko.
5: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
1: Ano.
5: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
3: Jsi strašně roztomilý.
1: No.
5: Jenže já už budu muset...
1: Já bych ti nalila ještě.
5: Já už budu muset skutečně jít.
1: Jen si vem, Vendo.
5: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
1: Já bych si to...
5: Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře. Nazvat, neschránou. A Lucinko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči to vaše štěstí. Tak, pa.
3: Uká se to si dělat v podělené chleby, že neupadci.
1: Ty se schoval. Ty si budeš číst?
3: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
1: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
3: Cowboy James Lowe.
1: Panou si.
3: Já jsem tě jednou provždycky prosil, Lucinko, aby tohletos mě už nikdy nedělala.
1: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
3: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
1: Panoušku, tohle jsi měl vždycky rád.
3: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
1: To je fakt.
3: Já jsem inženýr.
1: Ratlík nejseš. Ty seš spíš...
3: Co s vámi
1: nejdeš? Reforma na pneumatiky. Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando.
3: Panu, cowboy James Lowe si připíjal pištol
1: a vyšel na raně. Panu Cíko, pať sem, dej mi to kolo, sem ho javinku, sem, dáš mi sem to javinku a mám mi vyhodit.
3: Prosím, dej mi pokoj, Lucí, a přece kvůli tomu, že máme výročí, taky mě neulomí se, javím tu, ty.
1: Sprostáku.
3: Já jsem sprostý, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostý.
1: Já se ti na tvojí javinku šišatou.
3: No.
1: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
3: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
1: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Tady vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku ve dveři. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planelem, poský bez ovce, celý ani vlásek tam vlásek něco rozcvičí.
3: Hola, haló? To jsou Bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
1: Víš, co je výborný?
3: Ano. Mám tady takovou paní, který...
1: Trošku vodičky, vodičko.
3: Pane, co nemám tady takovou paní, která... Jo,
1: já tě nenávidím.
2: a bejde a bude mi špatně, pak já se opiju, pak máš tě nenáruzum a obličím mi nic špatně. Všechno vypiju.
3: Podívejte se, Červenková. Na svobodná Červenková, na tohle to pouští, na celém světě z vojny a mezi náma je
2: nebudeš
3: konec. Že s těmhle výročím Hergot nevyrábějí gumový knihy, teď se to všechno rozložit.
2: Fando.
3: Doktor James Lowe si...
2: Fando, pošť, nebudeme se už hádat.
3: Už ono.
2: Hele, panoušku, řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá, pojď, pojď vám zopět.
3: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
2: Fondo.
3: Teda!
2: Panoušku, ale budeme si číst jako oba.
3: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektiv u odprostředka. Sedí si raz na mě, vyjde mokoj!
2: Ty mě to nevěču!
3: Ty to se můžeš, to!
2: A budeme si číst časopis, oba, od začátku. Pojď, tady.
3: Dělám to jen kvůli tvý mamince, neboť co?
2: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
3: Od koho?
2: Od Kuželky.
3: Ty si půjčeš časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
2: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
3: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
2: Fanoušek nám na Kuželku žál.
3: Oh, to by měl na koho, na Kuželku, na fešáka vysmrdlýho. Vždy.
2: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
3: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslepikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o
2: nějaké
3: šuňačínky, tak to Kuželka přeslepikuje. Vždy.
2: Líba, ne, počkej, tadyhle první je. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
3: Kde?
2: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
3: šena,
2: 2 body.
3: Volovina, ale proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
2: No tu tady nestoj, prosím tebe, tak, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
3: Kdyby ano, tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
2: Ne, ne, tak to máme 2. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod. To je 0 bod.
3: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
2: zákon. No ne, to pro tebe není moc příznivý.
3: No, proto to není příznivý, mám 0 bodů, no tak prosím, co mám. Pokračuj, dále říkat laskavá.
2: No, prosím, 2. Líbáte svoji... To je hezký.
3: No, pokračuj, prosím.
2: Líbáte svoji ženu rád? Ošlukám, počkej, dávaj poslouchat.
3: No, poslouchám.
2: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne... 0 bodů. Co? To je hezký. Co?
3: Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
2: Třeba to mám ráda.
3: Třeba
2: to.
3: Je.
2: Co je?
3: Je.
2: Tak ty.
3: A moment. A co si od jak říva říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
2: No.
3: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdyby tě líbá za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě líbá za uchem?
2: Já povídám třeba.
3: Říkajte třeba. Ty říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
2: Já jsem řekla třeba.
3: A to takhle a mlč.
2: Třeba za uchem.
3: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
2: Ticho.
3: Tak si Kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
2: to udělá.
3: Já
2: to
3: jsem zvítězil.
2: Já jsem zvítězil. Pojď sem, tak já ti teď něco řeknu.
3: Pověsk, Kuželka.
2: Facka. Je 6 bodů.
3: Yeah.
2: 1. Za ucho. Třeba. To budeš mít rád. Třeba. A to je dalších 6 bodů, že za 6 je 30 bodů mám.
3: Když se na mě.
2: Já mám 30 bodů.
3: Viděl jsi někdy rozpěsněnýho mufloně? Já tě ten... Já chtěl být tvé
2: foto.
3: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem šákanej, nekoukejte, my jsme prali.
2: My jsme prali. No.
3: Podívej, kdo přišel.
4: Tak to je Boženka.
2: Ježiš.
3: A zdále.
2: Božka. Tak to jsi ta kočička?
4: Ano, to je kočička.
2: A ty jsi ten dobrák od kosti, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji smetka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
7: Co tě mi dosvědčí, co? Proč to bude toho tyranové? To bude toho...
4: Já mám...
7: Tyranovi,
2: který ve mně.
8: Božko, ty to znáš. Ty mě znáš.
2: Který ve mně 3 roky ubí veškerý ideály, to tam ještě rozumíš.
5: Já mám pocit, že jsme přišli nevhodně.
8: Nevhod, ne, ne, ne, ne. Nevhod.
2: Božko, pojď.
8: Ano, kam?
2: Já mám v kuchyni. U litou. Trašku božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný si do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec.
3: A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežení. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný. A šup do špajzu.

0: Dobrý večer, pane Plecitý.
1: Dobrý večer, ještě lepší, paní Žáčková.
0: A cože tady tak sedíte na kufru, co?
1: No, sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
0: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo? Víte? A nebyl, já to vím. Jsem vás viděla ráno v mlíkárně.
1: No.
0: Asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
1: Já vám to teda řeknu, paní Žáčková, stejně byste se to dověděla. Jo. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako
0: jo,
1: vždycky.
0: Jo.
1: A ten kufr stál tady před dveřma.
0: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
1: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom jo. Kufru jsou moje věci.
0: To jo, a vaše paní?
1: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
0: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám, jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám snad tím chce naznačit, co? Co, že jo?
1: No, to já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale no, fakt je, že mě vyhodila.
0: No, je to bylo možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
1: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková. Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
0: Vachrlatý, no. To chci být.
1: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, jo. Vždycky já jen tak z hlouposti povídám, že když se oholím, jo, že jo. Se cítím o 20 let mladší.
0: Jo.
1: A ona povídá, že bych se měl holit večer.
0: Plecitý, co je jí do toho, kdy vy se holíte, že jo? Jestli vám v tom nebude nějaký chlap cizí, víte?
1: Tak ale on každý se holí ráno, že jo? Smrvza.
0: A jistě, a ona určitě někoho má, ta vaše přehotinka, víte? Zahejbá, prahne po volnosti. A pak, že nějaká spravedlnost.
1: No, to je
0: víte, já jsem například volná. Jo. A vůbec mě to netěší, no, rozumíte?
1: Tak,
0: no.
1: Co s tím
0: to nebuďte smutný, Františku, no, pojďte chvíli ke mně.
1: No to
0: no,
1: ne,
0: mám to tam já... červený.
1: Ale to ne.
0: Hlejte, mám tam flašku Mariši, nalíčíme na myši, nalíčíme na rejsky, budem zpívat korejsky. Já jsem Mařenka. Hlejte, a jestli nemáte kam jít, tak no, klidně nemám. Můžete jít ke mně. Bydlet. A ještě před rozvodem.
1: Ale
0: to já na řeči nedám. Mě můžou být lidi ukradli. Klidně před rozvodem. Sakra rozvod. Ten vás bude stát teďko pěkný peníze, co?
1: To by mě vadilo nejméně, paní Mařenko Žáčková. To by mě...
0: To
1: já totiž, paní, já... No. Já totiž, paní, nejsem žádný chudák, víte?
0: Ale děte.
1: Já mám sporožírov, o kterém moje žena neví.
0: Jo.
1: A na to mám hezkých pár tisíc,
0: ale
1: víte?
0: Mám.
1: A u bráchy mám skovaný takový zlatý věcičky, to jo. Byste koukala.
0: A to se ráda kouknu.
1: A navíc, paní Žáčková, navíc jsem... A to právě víte, to moje žena taky neví.
0: No.
1: Ještě jsem minulej týden utrh 3 druhý a 2/3 ve sportě.
0: Ale to je dobře, že...

0: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
1: Veselý. Ano. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
0: Ano, jako rukou.
1: Rukou. Takhle, jo?
0: Jmenuji se Aneška.
1: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka poprvé.
0: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil
1: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
0: Nebo jako se žáky, že?
1: No, spíš diváky, Soudružko Lídlová. Tak pozor na to, bezprostředně. Jo, pojedeme. Kamera.
2: Jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po druhé.
0: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
1: Co se děje? To je Pepo.
4: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
1: Jo, tak přepudrovat, jo, a hodně.
5: Jo, zasnu, jo.
1: Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
4: Jo, dobrý.
1: Tak pozor. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po třetí.
0: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
1: Přeřeknout se může každej, že jo, co?
5: Ale že jo, to zasínej.
1: Nezasínej, vy tě jdeme okamžitě. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo. Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po čtvrté.
0: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
1: Jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera
4: jede.
1: Klapka.
3: Učitelka po páté.
0: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš
1: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
4: Ryžo! Mně dochází materiál.
1: Se vejdej ti to cancůrek, prosím
5: tě. No jen, co zasínej.
1: Tak ho te zasínej. Jsem maniak s tím zasíláním porád. Když se Soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, tak ji máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, Soudružko Lidlová, ty myslím, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
0: Ale on se tak jmenuje.
1: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
4: Kamera jede.
1: Babka.
3: Učitelka po šesté.
0: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
1: Stop!
4: Pro mě dobrý.
1: Bereme.

To bylo strachu, Soduško Lidlová. A nakonec se to zvládla perfektně. Je to bezprostřední, je to přirozený a je tam všecko.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
4: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
5: Kde jste tohle sehnali?
6: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
5: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
3: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
7: Nemocnice Kyjov rozšiřuje své služby o novou ambulanci klinické logopedie. Ta už přijímá nové pacienty, a to všech věkových kategorií, od malých dětí až po seniory. Pomoc tady najdou například rodiče dětí, které mají problémy s výslovností, koktáním nebo se u nich řeč vyvíjí pomaleji. Odborníci se ale věnují také dospělým, kteří mají potíže s mluvením nebo po mozkové mrtvici, úrazu hlavy nebo onkologickém onemocnění.
3: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
7: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Do vinic na jihu Moravy stále častěji vyrážejí roboti a drony. Moderní technologie vinařům usnadňují práci a šetří peníze. Například ve vinařství Kolby na Břeclavsku využívají robota, který zvládne okopávání půdy, sekání trávy i další práce, na které byly dříve potřeba traktoristé. Podle vedení vinařství dokáže na 12 hektarech ušetřit přibližně 900 tisíc korun ročně.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Řidiči v Kyjově musí od pondělí 19. října počítat s dopravním omezením v Jiráskově ulici. Silničáři tam budou opravovat poškozenou část vozovky v blízkosti křižovatky s ulicí doktora Joklíka. Práce jsou naplánovány až do pátku 30. října.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Bývalý starosta Boršic na Uherskohradišťsku Roman Jílek nemusí obci platit 2 miliony 700 tisíc korun za požár smuteční síně. Rozhodl o tom okresní soud v Uherském Hradišti a rozsudek už je pravomocný. Smuteční síň v Boršicích vyhořela v červnu roku 2022 a škoda podle původního posudku dosáhla téměř 9 milionů korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

nedělajte, on je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho. On je můj, já jeho. Já jsem dala mé srdinko za něho.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Nemocnice Kyjov rozšiřuje své služby o novou ambulanci klinické logopedie. Ta už přijímá nové pacienty, a to všech věkových kategorií, od malých dětí až po seniory. Pomoc tady najdou například rodiče dětí, které mají problémy s výslovností, koktáním nebo se u nich řeč vyvíjí pomaleji. Odborníci se ale věnují také dospělým, kteří mají potíže s mluvením nebo po mozkové mrtvici, úrazu hlavy nebo onkologickém onemocnění.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Do vinic na jihu Moravy stále častěji vyrážejí roboti a drony. Moderní technologie vinařům usnadňují práci a šetří peníze. Například ve vinařství Kolby na Břeclavsku využívají robota, který zvládne okopávání půdy, sekání trávy i další práce, na které byly dříve potřeba traktoristé. Podle vedení vinařství dokáže na 12 hektarech ušetřit přibližně 900 tisíc korun ročně.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Řidiči v Kyjově musí od pondělí 19. října počítat s dopravním omezením v Jiráskově ulici. Silničáři tam budou opravovat poškozenou část vozovky v blízkosti křižovatky s ulicí doktora Joklíka. Práce jsou naplánovány až do pátku 30. října.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Řidiči v Břeclavi musí počítat s dopravním omezením v ulici Na Pěšině ve Staré Břeclavi, kde kvůli havárii vodovodu uzavřeli část silnice u domova seniorů. Potrvá vše až do 21. října. Dočasně zrušena také autobusová zastávka Stará Břeclav domov seniorů, kterou nahrazuje zastávka na Lidické ulici ve směru od centra.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
3: Kde jste tohle sehnali?
4: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
3: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Pacienti nemocnice Kyjov jsou podle nejnovějšího dotazníkového šetření spokojeni především s přístupem zdravotníků a kvalitou péče. Ukázali to výsledky průzkumu, do kterého se zapojilo téměř 1500 lidí. Pacienti nejvíce oceňovali ochotu sester, vstřícnost lékařů a srozumitelnou komunikaci. Objevily se ale i výhrady. Hospitalizovaným vadila především nemocniční strava, další upozorňovali na chybějící klimatizaci nebo na vybavení pokojů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, noční teplota 6 až 3 stupně, zítra na jihu Moravy polojasno až jasno, s nejvyšší denní teplotou mezi 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně-hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balónky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balónkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Na obchvat Břeclavi se čeká už desítky let a čekání se znovu prodlužuje. Je totiž definitivně jasné, že stavba letos nezačne. Ředitelství silnic a dálnic stále nemá vybranou stavební firmu a navíc se řeší několik odvolání proti stavebnímu povolení. Výběrové řízení běží už od ledna a termín pro podání nabídek se opět posunul, tentokrát až na 12. listopadu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy polojasno až jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
5: Za lesami, za gurami, za dolinami, hej!

0: husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky, kolaju, já za vama pomálu.
1: A haj husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky...

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Uherskohradišťská nemocnice se v pondělí 19. října připojí k celosvětové kampani na prevenci rakoviny prsu a nabídne ženám bezplatné poradenství i praktický nácvik samovyšetření. Akce s názvem Říjen v růžové se uskuteční od 8 ráno do pravého poledne ve vestibulu hlavní budovy nemocnice.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy polojasno až jasno, s nejvyšší denní teplotou mezi 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Řidiči v Břeclavi musí počítat s dopravním omezením v ulici na pěšině ve Staré Břeclavi, kde kvůli havárii vodovodu uzavřeli část silnice u domova seniorů. Potrvá vše až do 21. října. Dočasně zrušena také autobusová zastávka Stará Břeclav domov seniorů, kterou nahrazuje zastávka na Lidické ulici ve směru od centra.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy polojasno až jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Kde jste tohle sehnali?
3: Přesně tuhle otázku chcete slyšet na každé akci, protože první dojem rozhoduje. V Party Krámu v Hodoníně najdete balonky, dekorace a doplňky pro narozeniny, plesy, firemní večírky i další příležitosti. A pokud chcete něco, co jen tak nikdo nemá, balonkovou výzdobu vám vytvoří na míru. Nově na adrese Masarykovo náměstí 2B nebo na e-shopu www.partykram.cz.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
4: Pacienti nemocnice Kyjov jsou podle nejnovějšího dotazníkového šetření spokojeni především s přístupem zdravotníků a kvalitou péče. Ukázali to výsledky průzkumu, do kterého se zapojilo téměř 1500 lidí. Pacienti nejvíce oceňovali ochotu sester, vstřícnost lékařů a srozumitelnou komunikaci. Objevily se ale i výhrady. Hospitalizovaným vadila především nemocniční strava, další upozorňovali na chybějící klimatizaci nebo na vybavení pokojů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer oblačno, noční teplota 6 až 3 stupně. Zítra na jihu Moravy polojasno až jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 15 až 18 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: daň les.
1: A keď se neudí, bude se pár, a ty...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli.

Rádio Jih Cymbálka. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já teda, vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každej jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale... který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, a největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic skánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda. Často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty, ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní, a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo, ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No, co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No, řekněme si to otevřeně a upřímně, takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte? Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, tři, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle bych věděl, tam běžím první, nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam jde, na ní čeká jak na autobus, jo? Potom se sejdou v té její garzonce, jo? On z ní strhá ty šaty, jo? Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo? Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmíň. Přitom, ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý voholnej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.
1: Kapitola 8. Znovu na Zelené hoře. Za dva dny byl Kefalín opět na ošetřovně v příkladné péči desátníka Vohánky. Jak vidím, nic se tady za tu dobu nezměnilo. Zhodnotil situaci, když se pomalu rozhlédl kolem. Na ošetřovně bylo velice příjemně a představa, že se tu bude několik týdnů vyvalovat, nebyla k zahození. Vohánka ho v tom plně podporoval. Za chvíli tu je jaro, liboval si, a to už to všechno bude jinak utíkat. Já jdu za pár dní do civilu a ty budeš starý máza, hochu, jak já se těším, o tom nemáš ponětí. Pak se dostavil na své pracoviště kapitán Hořec, pozorně pročetl chorobopis a ujistil Kefalína, že jeho choroba si pravděpodobně vyžádá delší léčení. Stav bojové připravenosti na Zelené hoře se ustavičně zhoršoval. Nemocní a pracovně nevýkonní jedinci byli z pracovišť stahováni do strážního oddílu, který teď skýtal přímo otřesnou podivanou. Některé zvlášť znamenité jedince bylo dokonce nutno z tohoto útvaru vyčlenit a přidělit jim práce ve skladištích, jídelně a podobně. Černík, který přicestoval do Nepomuku o několik dní dříve než Kefalín, se uplatnil nejprve jako krmič 3 erárních vepřů a později jako číšník v důstojnické kuchyni. Obojí dělal se stejnou láskou a péčí. Problém číslo 1 byl ovšem doktor Macháček. Jeho apatie, která byla obdivuhodná již při nástupu prezenční služby, ustavičně vzrůstala a skýtala jedinečnou fascinující podívanou. Důstojníci při pohledu na něj šíleli a dostávali nečekané záchvaty zuřivosti. Macháček, teď vy jste úplně blbej, křičel náčelník štábu kapitán Honec. Vy máte ten mozek dočista vylízaný. Vysvětlete mi, jak jste mohl udělat doktorát. Náhodou, cudil se Macháček a hleděl přes hlavu běsnícího představeného, kam si dodáli. Pouze jednou jedinkrát byl učiněn pokus postavit Macháčka do stráže. Svěřili mu samopal, 8 nábojů a zavedli ho do strážní budky před skladiště svršků. O několik minut později ho přistihl dozorčí vojskového tělesa, jak se prochází v nedalekém lesíku a láskyplně si prohlíží přírodní scenérie. Samopal s patronami pochopitelně zanechal v strážní budce. Macháček, proč nejste na svém stanovišti? Zavil službu konající nadporučík. Já jsem se tam nudil, odvětil s úsměvem doktor. A tady je tak hezky, podívejte na ty srostlé břízky. A kde máte zbraň? Co kdyby přišel nějaký diverzant? My už bychom se nějak domluvili, ujišťoval ho Macháček. A byl tak spokojen, že nebylo možno mu to nezávidět. Po této politování hodné události, která vážně ohrozila obrany schopnost Zelené hory, byli Macháčkovi svěřeni 3 erární vepři. Až dosud je vyživoval vojín Černík a jeho odchodem do důstojnické jídelny se toto prominentní místo uvolnilo. Leč ani to si doktor Macháček nedovedl vážit. Po několika dnech se na něj osopil kapitán Honec. Chlape, prasata žvou hlady a jsou jim vidět žebra, krmíte je vůbec? Macháček přisvědčil. Jsou to ovšem zvířata velice vybíravá. Dosud nesjedla to, co jsem jim před 3 dny naservíroval. Kapitán se chytil za hlavu a letěl do ohrady. Hladoví a zdivočelí vepři se na něho vrhli a bojovně chrochtajíce počali mu okusovat uniformu. Důstojník je zahnal klackem a vykonal kontrolu. Macháček, řval po chvíli na usmívajícího se doktora. Vy jste jim dal čalamádu. To nevíte, že prasata kyselý nežerou? No při troše dobré vůle to zežrat mohla, prohlásil Macháček a kapitán vstekle uplivuje se dal raději na ústup. Vepři byli svěřeni kouzelníku Pavlovi a Macháček dostal za úkol zametat jídelnu s přilehlými objekty. Gefalín byl konečně propuštěn z nemocničního ošetřování a stal se členem strážního oddílu. Hned první den mu byla svěřena funkce dozorčího roty na zámku. Sedl si ke stolku a počal číst osudy dobrého vojáka Švejka. Zaujalo ho to do té míry, že přehlédl přicházejícího majora Lušku. Gefalín, kdy mi podáte hlášení? Dozorčí roty vyskočil a prohlásil, že po dobu jeho služby se nic zvláštního nestalo. Akože nie, podíval se terasky. Som major, který má 2 metry a vy ma nevidíte. Voják má podat hlásenie, i keby major mal iba metr. No to by byl velice malý major, řekl Kefalín zdvořile. Dalo by se říci přímo mrňavý. Bol! Připustil Haluška. Ale bol by to váš představený. Ukažte tu knihu, Kefalín. Vzal do ruky osudy dobrého vojáka Švejka a zamračil se. Tuto knihu zabavujem. Máme veľa švíkov u našich jednotok. Odešel s knihou do své kanceláře, ale za chvíli se vrátil ke Kefalínovu stolku z náručí válečné literatury od sovětských autorů. Voják má čítať takéto knihy, pravil, ale on nemá čítať vůbec. Další část služby proběhla bez závad, až na to, že Kefalín podal hlášení vicmrdlému Eisenboňákovi, který přišel navštívit svého syna. Odpoledne se opět u stolku objevil terasky. Dozorčí, vežaorí! Provedu, odvěděl Kefalín, ačkoliv neměl nejmenší tušení o tom, co se na něm požaduje. Věděl však, že nemá smysl se pouštět s teraským do diskuze. Toto podivné slovo vežahory mu sice chvíli vrtalo hlavou, ale pak na ně přestal myslet, neboť měl svých starostí dost. Asi za hodinu se terasky vrátil. Hovoril jsem vám, dozorčí, vežahory, provedu! Zařval Kefalín a tentokrát se poctivě snažil přijít na kloub majorovu přání. Vežahory, co ten chlap vlastně chce? Mumlal si pro sebe. Mám jít něco koupit do army ve Žáhorí, to vypadá na tlačenku. Ale mohlo by to být i něco jiného. Uplynula další hodina. Znovu se objevil major a byl nesmírně smutný. Vždycky, když se setkal s totálním neúspěchem, ztratil svou bojovnost a přepadla ho jakási chándra, která z ní vyzařovala široko daleko. Chvíli vyčítavě mlčel. Hleděl na kefalínu stolek a pokyvoval hlavou. Teprve po několika minutách těžce a odevzdaně zamumlal. A ty hasiči se ani nezošli. Máchl rukou a těžkým krokem se odebral k svému domovu. Kefalín konečně pochopil, oč byl žádán. Měl zalarmovat požárníky k hašení strážní věže. A nyní mu bylo skoro líto, že Terasky mu neudělal radost.
2: Rádio Jih Cymbálka.

0: ty vole, sebevrah. Ty vole, vysí, s vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobrej, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady, to, jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby, nejsem ze šaškárny převlečený, nic, vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: Oj, to je, jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady frér zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírali lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle, dole.
1: Sbírat lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na folimance se propíchaný větvema pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozčílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je toho na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11 do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila vám volno?
1: Dneska. Dnes. To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid, hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Hlejte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No, za chvilku jde měsíc, pěkně.
1: No a co mám dělat, no?
0: No ne, tak... Jak pak je daleko ten měsíc od země? To je dálka, co?
1: No, co nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
0: No jo? No ne, já mám jen na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. To tak jako zajímá trošku. Hlejte, jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
1: Jo.
0: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no to... A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takový.
1: Vagón?
0: No jako vagón, jo, železniční vagón, no bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenírek. No, to jsou trable.
1: To jsou trable.
0: Hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete. Přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem měl z chaty z vagónu, že jo? Sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: No nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábu pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, světý gumy, pěkně dovnitř, obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No vyměnili je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: To je hergol, vy jste tvrdej na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal. Jsme šli koupit kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebyl sekáč, nepak. A mě se držte, v klidu.
1: Vždyť se držím. Ergota, běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Prez. Tak řekněte nějaký vtip po nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem
0: no.
1: A úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou. Já vás vytáhnu ven. Jo?
1: Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znovu.
0: Žádný hovadiny, podejte mi. Já!
1: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad nenatřu.
2: Když uhlédnete toho čapatého vtáka s rozplesnutým zobákem, najisto by vás nenapadlo, že taký kůštěk ledva na jedno pojezení může aj člověka připravit do chalupu. Ale už se tak stalo. Což jak už to bývá, skoro v každé chalupě krmili před hodama hus alebo kačenu. No a Jurovi Hrodkovi se jednou do rána tento masný vták z klece vypařil. Když to zjistil, začal létat po dvoře a co vidí? Kačena natahuje krk z klece u sousedů. Dvěrca vrzli, druhé bácli, Jura láp kačenu za krk a hybaj s ním dom. Bůhl s ní do klece, sedl si na kladu a zapálil fajku. Čučál do zemi a mrkotál jak koza.
3: To vím, kačenku. A překrmenu. No pravda. Inší by ti ani nešmakovala. Pískořu zlodějský. Hej, mám to pěknou žůžel za sousedů.
2: Co tak lamentoval, zase i dvěrca vrzli druhé bácli a na dvůr vletěl soused Matuš Luskačka z řečů.
3: Na počúvaj, Juro, co je s Lukačenou? To by mělo být, je moja, ukradl z něj.
2: Matuš klidno vytáhl kačenu z klece a vlékl ju dom. Ale to tak na Juru. Vyletěl jak zajíc z pilecha a hnal za po kačeně. Začali se o ňu táhat a když protestovala svojím ga, zavrčál Jura.
3: Drezobák, ty do toho nemáš to mluvit.
2: Chytil ju za krk Matuš za nohy a točili se po dvoře a kočky v díži. Jura řval na Matuša, Matuš na Juru a kačena na oba. Když už měla jazyk vyvalený jak štruplu a polovičku péří oškubaného, zapackoval Matuš oškopek a kačenu pustil. Jura smí ke špálku láp obušek a kačenka sa odebrala do kačeního ráju. Hodil k plotu, kde sa natáhla jak po dobrém obědě a klidno si zapálil fajku. Matuš si také zapálil fajku a pravil.
3: Juro, jak ťa mohlo napadnúť, že je to tvoja kačena. Kačena ja kačena. No zapomeňme na to, jsme lidé chybující. Dáš mě 50 korun a budem kvit.
2: Jura mlaždil jazyčískem opod nebia, jak když švába dřevákem na stíně zabije a zařvál.
3: Co? A pár liskanců bys nechtěl, ty zlodějů? A usaber, nebo dostaneš taký virgajs, že ti už žádná lajfazínka nepromění.
2: Matuš věděl, že Jura divočák, to se dlouho nebavil a odešel. Za nějaký čas dostal Hrotek upomínku od advokáta o zaplatení kačeny. Nedá nic. Dostal druhou, třetí a zas nic. Tož žaloba. Soud, odvolání, soud a furt dokola. Soudili se skorem půl roku a dopadlo to tak, že Jurovi prodali rolí za 30 000 korun v exekuci. Ale největší neštěstí bylo, že ho koupil Matuš Luskačka. Když jel jedného dňa na koupené roli orat, čekal tam Jura z Flintu a přivítal Matúša.
3: Kruci, jenom se opovaž na tu roli stoupnout, tož to rozstřívám na lunty.
2: Matúš, kterému sa strachem rozklepali zuby, jak lůkotě ve vyschlém tragači, práskl do koní a jel do dědiny pro policajta. Za chvilku byli zpátky a co se stalo po úředním vyzvání policajta Šable, jsme se dověděli až u soudu. Pán soudcí přečtí protokol a potom záznam z policajtového notesa.
3: Dňa tolikátého a tolikátého vyzváňa občan Matuš Luskačka, abych použil své úřední moci a zakročil proti občanovi Jurovi Hrodkovi, který pre ho ohrožoval na těle Flintu. Že tady šlo o rušení držby a občan Luskačka měl strachy plné gatě, dostavil se sám na místo činu a žádal jmenovaného Juru Hrodka, aby pole opustil. On mě řekl, aby ho polúbil vřit. Když se tak stalo, chtěl jsem použít své úřední moci a zavéz ho do obecní Šatnavy. Jmenovaný Jura Hrotek na mě jako na úřední osobu položil ruku, uškubeně z blůze, kapsu aj s metánama, čepku vrazil na uši a pendrekně hodil do Turkyně s prohlášením, že takých veteránů, jak jsou já, zežere při špatnej chuti aj 15. Pán Sůcí zakrútili hlavu a pronesli. Hrotku, už toho mám akorát dost. Lesti si myslíte, že takové pán, jak jste vy, neskrotíme, to jste se zmýlil po druhé. Měsíc vězení nepodmínečně s jedným postem. Jura zahučál pod nos. Z té roli sklouzat nebude. Tomu dám písemně. Hlava tvrdá jak dub, ale tutá jak ladinét. Nedaj Bože, aby sa jednou Hrotek dověděl, že tu kačenu vyměnil jejich Francek za flašu slihovice.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to no, je ono.
6: Ano, to je skvělý.
5: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
7: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, tak, jako když tak, sedíme doma. Tak,
5: akorát, že vy nemáte minerál.
8: Takže předávám slovo.
7: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
5: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
7: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpadku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež, se Zdeňkem to tež.
5: Já teda
7: pokrojme. Se Zdeňkou, no jak na to přišla.
5: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
7: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
5: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
7: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
5: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
7: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
5: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravej nohavici, hned v levej nohavici, protože tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
7: Za no, problémy.
5: Za problémy. Já, vy máte podprstenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, každá má svoji klíčku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, sléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso o tom mluví, říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubo, jak to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
7: Je to byl nejdřív udělaný špert. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
5: Právě proto to, přátelé, říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený a tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
7: Poměšli, vždycky v životě trpaslíci, ale teprve teď jsem pochopila proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne. A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který už řve, to všecko je moje, to všecko je moje, to všecko je moje.
5: Takhle to nějak vypadalo, protože ty měli ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípný pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně svíkali, a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle, no a nic. A protože u některých těch národů jižních je takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
7: A bohatší. My když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
5: Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně v štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla na zdarově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělal. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říká, sleduj, jak toho hajzla zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, na zdarově. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se pápolal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patří, tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třát, ta Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala, tak dál. A ty Melody Boys, ty tam takhle byli, to přestali hrát.
7: Ty jste měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
5: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka trpaslíka.
7: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
5: A začala s ním šíbovat sem tam po místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do mezi prsí, jak by to řekl spisovně.
7: Měl tam mi došák.
5: To mi poplákaj.
7: To asi takhle, já to nemám u kolen.
5: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
7: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama a tam byl udušený, že jo?
5: No. Lapa po vzduchu. A když ho postavila na zem, tak jak už mu skládal ten kyslík, nebo si já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tacko. Byl opřenej o sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
7: pacinky.
5: Na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. a Helena
7: protože
5: řekla...
7: Protože Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
5: no,
7: jo?
5: Ano, no. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebude. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky měli zastavujou a další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dříve nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mama. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláši s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
7: Ano, do té kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
5: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál, za kolik? A já mu říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
7: No, Bílá růže, myslím, jo, že se to jmenuje.
5: Tam jako vždycky za...
7: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
5: Pro tamty.
7: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
5: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel tyrák, zastavil. A také jsme prospali, prosím, celý noce.
7: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr
5: rodinej.
7: Opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
5: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
7: Na to do smrti nezapomenu.
5: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. Náušnice,
7: to je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
5: celý
7: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký taky, film.
5: Ano.
7: Ano.
5: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
7: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to, kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto a s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, a to řekni ty zase.
5: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
7: Ne, a... ona, prakticky ona neotravovala život. Protože já jí milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, ježiš, babičko, vaše starosti, ježiš, tohle to, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník, po druhý je to hlava, po třetí je to noha, po čtvrtý je to něco, čili že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
5: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vidle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala, týma vidlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože je krtek rej vždycky v lichou hodinu, říká, nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne, a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletou paní, ale teďka jak ji teda zničit?
7: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
5: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů. To je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
7: Ale natučený je to na kůžičce. Že měl svoje vlasy.
5: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím.
7: Kůžička, to je to by... Vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
5: Takže, přátelé, a to říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. On říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
7: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
5: První záběr, přátelé.
7: Bombardáky na sobě, dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně, vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
5: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dá, nejde. Stop, jsem říkám, moment. Sedl si na tu postelkyni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to strčila.
7: Vytáhla kapesníček, Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
5: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
7: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že to, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
5: To neznali naší tetu Mašku. To byla opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale přátelé, v tom momentě se to spojilo, no, teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesník.
7: No, mi to nevyšlo.
5: Dobře, takže to bylo ono, takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli, a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tadyhle pan Zounar, a tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukalo z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
7: Ona říká, kdo to je?
5: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 decibíle. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku to
7: no, Ričku, já říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce senojahody, protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
5: Čapek, Přejflugová.
7: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
5: A jednou se stalo, že tahle ta paní Červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, nebo...

0: strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě, pan doktor říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
1: No a já jsem
0: vletěl.
1: Připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli, děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
0: Budeš hrát matku Blanky.
1: Blanky Bohdanový.
0: Blanky Bohdanový.
1: Okamžitě ta Erna vám...
0: Úplně jiný výraz.
1: Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a ty jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst. Tak jsem tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl. Oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned druhý nebo třetí den jí hnali z postele a musela za dost velkých bolestí chodit už.
0: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit.
1: No.
0: A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řek, tak okamžitě berle. A to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky
1: říká,
0: s tím
1: doktore,
0: člověkem.
1: Říká, pane doktore, musíte honem, honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesl ten scénář, vlastně to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
0: na,
1: do, ne, na Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam mi to špendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, 2 rezidence jsem postavila od Sumstovaristva Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primár mě říká, pane Pročka, vy jste jí zachránili život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
0: No, že je ještě, nabitá jak dělo.
1: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v Písku.
0: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí se nevšimlo, ani že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady, když se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
1: ne,
0: si.
1: Ne, já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
0: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
1: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
0: A velmi rychle plavala.
1: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo na vrch, ještě možná víc.
0: No to jsem...
1: Podívali se na sebe.
0: Jirka lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
1: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
0: Ta jí vyšoupla.
1: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šla, tam spolu hovořili. A
0: ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus, zde Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny a ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
1: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani našrat, podívej se, jak vypadáš, jak z Terezína, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejné vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, šurka.

0: se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě nikde. Počkej, to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se ozývalo ze všech strán, jsme kolítali děti po jezere a tak dále.
1: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný. Protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
0: No.
1: No a jak si to měl mámino příbuzenstvo a tátovo?
0: Matka řekla, koukej tam, vzíte tu Jiřinu na to filmování, tetu Vlastu a tetu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotové. Ale já jsem, přátelé, jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem, teta, budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A řekni, pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam mít to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A řekni, pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provoz tu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta takhle seděla. A když tam jde? Jo, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, ta Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam jde. Ježiš, Maria, provostudu se tam jde vykazovat. No, Krista pánba, vidíte, a jde. A vy jste taková podlední šešťa bajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty dvě, který si, nebo tři, který se teda jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede ven s Blaženou na motorce, vy se za nima ohlídnete. Ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450-460 korun.
1: Někdy i menší.
0: No pro ty lidi to byly strašlivý peníze, pro ty babky. Říkali, ženský. Já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady do Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Na druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak jsem to musel rozdělit, tak půlka bab šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak si to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi a nic celkem a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A to leželo posy. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, jakže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme tam před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají domátku rozumu. Tady takový peníze našemu klukovi, on to umí, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu s těma tetkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každý vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to říkala, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlas já spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno musela vědět. Do všeho prostě trkala nos a tak dále. Ale ona nebyla líná. Ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo? To musím podotknout. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou, ty vesnice, tak museli jít před našima oknama. Jinak to nečilo. Babička to všechno měla v merku. Také stála u okna. A merčila. Nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno. a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve 14:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky a říkala, tak, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcov se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych tady mu Vondrovcovi přála, v sedlách měli hektary, hektary, teď má hovno, či se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělala buď ty patrony, on by myslivec, co se takhle dělalo doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu jsme mu pomáhali a tak dál. A babička mrčila. Říká, hala, hala, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A děla říká do mě, pochoď, co, ať je to, kdo chce. Hala, hala, zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto. Nějaká ženská z toho leze ven? Nějaký chlap? Pojďte podívat, ježiš, kdo to je. Děla říká, pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme byli hned u hřbitova. A babička říká, to jdou na hřbitov, když to... Ježišmarja, to, že to je Vlasta Průchout? Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, že si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla. Dělala, říká, se tady napadne, kam zase letěla. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastičko, holka, si to, já tě hned poznala. Je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hoštících a vzala se někam do pryč, jo? A jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl skrz okno, jak babička jim ho vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě já mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Vítala do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta Vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem a ona to, ježi, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška a říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu a tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes si ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
0: Ne, to musí být, Helenko, takhle, byl... kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu. To bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
0: No právě. Byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
0: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
1: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, to co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ach. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a... Dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla. Měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát. A ten blbec, neboli Zděneček, protože pravdomluvnej říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Ta vůbec se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v Hošticích. A ona byla taková, to vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já jsem říkal, no, teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta kelíška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte sem všichni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mám, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbadat. A my ten galíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blunky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona říká, to přece není možný, že by nabobtnali nebo co? Tak já si otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby, pak se na to pojde, říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby, a lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
0: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
1: Nebyly to střední Čechy.
0: Jižní Čechy to byly.
1: Jižní, to je zajímavé.
0: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Já pa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Třeba pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkout. No, prosím vás. Jen zavřel oči. Ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to... Vždyť jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči. Tak to Česko hned prodali, hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Třeba tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle 2 roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy a tedy by Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale to si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvě, oni nepřijeli z Prahy.
0: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, umučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, Pokušení svatého Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský, ty všechny, co jste tam viděli. A sezval jsem kamarády, kamarádky, od nás lidí z Hoštic a udělali jsme z toho teda, že je teda umučení svatého Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej. Au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního, ještě tam, ten Vojta. To prostě bylo to bezvadný. Takže to točilo. A pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, který byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
0: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že žije jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou, i ta jedna, co byla blondýna, bude mít mamou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak to tak udělali, nám přišli, já jsem to, také to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako
1: sehrát.
0: Ten
1: rytmus.
0: Jepa, stop, špatně to děláte. To není možný, prostě distance taková, to budu zapít. 80 cm, to nejde, že? Tak znova po druhý, po třetí a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako. Tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl, děti, ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No, a zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele lez, říkal, ještě těle, no, že ti to dopovím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom 4. díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. Ten, no nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o tom mám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka Vyspala jsem se s ním a oni ho jako voloupili, že jo. Byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete. Tak většinou ve filmech hrál smrťáka a tyhle ty věci. Tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnější, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
0: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plíbovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu, Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
1: A ještě kostýmy. Ano.
0: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
1: To už tam
0: celá
1: byl ten
0: škoda.
1: Smetek.
0: Celá škola, od první do devátý třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla ty culíky, a tady chyběly ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to bych mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žaluje ten nosál, co sál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Mňá! To úplně couvnul. Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky proto se doma zmlátili a holčička hrála.
1: A jak ráda pak.
0: Jak ráda potom. A říkala, pane režisér, ona takhle ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Slunce seno toho malýho Jirku.
1: Toho zmetka.
0: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
1: No ten dostal ode mě teda.
0: Musím vám, že jsme to zkoušit tu scénu, jak tam otrávit ty králíky, a Helenka tak jako rodině takhle jako tohle, to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch, a kluk nic, pa, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno. Tak, Helena. Kamera, jedem. Buch, buch do dítěte. To bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
1: No, ale on v životě dostal poprvé. Maminka plakala u kamen. Já, jak to? A já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jak je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se tam jmenovalo, škubánky s mákem, on z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře, potom jim vejprasku, sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako se...
0: To se dala také třeba chudinka, a pak ti říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
1: Jsem byla ruka půl strašidlo.
0: Herodeska.
1: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
0: No, tak to víte děti, no.
1: No, vyrost, to bylo po pěti letech. Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku dala facku.
0: Coura jedna. Nějaká taková. A on na tom kanapí říká, mami, a co to je coura? Plesk, hajzle jeden, jo.
1: No,
0: a to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
1: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tak dostal obouma.
0: To nepocitně počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
1: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
0: My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
1: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
0: A kouřila?
1: Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout sukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. To, ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
0: Takhle tam seděla, kouřila.
1: A teď jsem byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní procházku.
0: S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
1: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřila. A hodnej se stal, až když mě viděl.
0: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuď se mě. Ale jsem čarodejnice. Já jsem Růžičko, ale natáčíme pohádku, víš? Koukal. Říká, pojď se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit, budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
1: maminka
0: se.
1: Maminka už začala cpát, jenom aby se to... Dítě a vedla ho, že jo, a ten šel
0: koupí,
1: přesně
0: jako,
1: tak.
0: Ne, tak jako, a říká, no, no. Dí, a říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, teď si tě sejero. Přátelé.
1: To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
0: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
1: Začalo
0: to také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
1: Ano, letitej, on má. Ale
0: když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásknu.
1: Ano.
0: Ne, že bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
1: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří tedy jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
0: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
1: A paní doktorka nic.
0: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. Paní doktorka zase nic.
1: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let, to už být 6krát v radu vzhůru, a než se, jak jsme vyjeli z té ordinace, už jsem měla tři.
0: Ale já to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla, 8 let. To mě pojďte, paní.
1: Ale neřekla jsem polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem Si.
0: Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma v té ve školní tělocvičně a říkala, já měla to na takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabuje křemílek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Tady takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle, říká, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů. Jiřina říkala, nezabil bys je.
1: No. A my se ptáte, že já jako věštím jiném. Já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii. A já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
0: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
1: No. A ani o kousek, kde to...
0: Přátelé, opravdu... Helena Růžičková je čarodejnice.
1: Tady ale bílá. Krví.
0: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce se mnou a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, my pak to nenatočíme. Helena, Neměl, ukáž, ta papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Jak se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil Zemlín a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, vědmo, teď jsem tě rozstál. Stojí Mlejn, máme naši ty kostýmy, naspívaný playbacky, písničky, všecko.
1: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
0: Ale ona řekla, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to. Vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mě říkala, hele, žádná princezna zemlí na hoku tady není, nevidím. Počítala dál, říká, příští rok tady máš pohádku, ale princezna zemlí na to není. Přátelé, abychom příští rok točili Pekla 6.1. A princezna zemlí na 2 se točila i v roce 99. Čarodejnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
1: Zdeňku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
0: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale. Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě koukal. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod... Já myslím, že jste dělal srandu. On si žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal do pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě. Tak... Začíná to na P.
1: Všichni víme. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
2: Tady
1: bylo, kde byl? Já myslel, kde byl nebo kde byl? Bylo nám s vámi moc pěkně.
0: Škoda, že jste se neptali víc.
1: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
0: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená a nevyužitá.
1: Přejme vám překrásný školní rok, protože...
0: No, to je blbá, viď?
1: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
0: Já, to je překrásné, no.
1: No, ale prostě snažit se, já jsem jenom chtěla říct, že kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení čtyřku, tak věřte tomu vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelném městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

0: Franto!
1: Prosím vás, koho tady hledáte?
0: Co říkáte?
1: Ale koho tady hledáte?
0: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
1: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
0: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
1: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
0: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
1: Skoro normálně?
0: Ano. Takový malý blonďák je to.
1: Malý blonďák?
0: Ano, obarvený na černo.
1: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
0: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
1: Otazník? Ano, ano. Jaký otazník?
0: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
1: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
0: Vlastně dotazník.
1: No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
0: Byl tady?
1: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
0: Jo,
1: no.
0: A to je tak, že jste to neřekne, člověče. A vyplnil mě to všechno?
1: No tak to já nevím.
0: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mě to celý nevyplnil.
1: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
0: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
1: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
0: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je celkem jasný tady všecko, ano.
1: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
0: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je, samozřejmě, ano.
1: Ano.
0: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
1: Ano.
0: Ano, tak
1: sem přijde jméno.
0: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
1: No vaše jméno.
0: Samozřejmě, ano, já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
1: Ne. Jenom kdy a kde.
0: Vlastně kdy a kde, no, ano.
1: No, podívejte
0: ano,
1: se,
0: to,
1: tady...
0: To jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
1: No, ne,
0: no, ale já rozumím, ano, takhle.
1: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
0: ano.
1: Sem napíšete, kde jste se narodil.
0: Ano.
1: A tady, kde je místo...
0: Tady.
1: Vlastně obrácený, tady, kde
0: jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle... Tak tadyhle, kde je místo, no jo, ale vlastně tady místo, tady je taky místo, ale tady místa středost, co?
1: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
0: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, ale teď co je tady tohle? F cheese občpru.
1: No to je zkratka.
0: Jo?
1: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
0: Ano, ano. A tadyhle kde je to ečvíčop, kvečvíčop, F cheese občpru. Zkratka, to je zkratka. Zkratka, ano.
1: No to číslo.
0: Ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. Te... Amálka Vemínková.
1: A tady vedle hned připište manželka.
0: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
1: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
0: Co?
1: Družka.
0: Družka?
1: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
0: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
1: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
0: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
1: Pokud vy máte mimo družky ještě manželku?
0: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
1: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
0: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
1: Jak to sem a nejsem?
0: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodu. Ne, v rozvodu.
1: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
0: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
1: A proč se dáváte rozvádět?
0: No tak z různých důvodů, no. To víte, že by se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
1: No jo, no tak to je pravda, no.
0: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
1: Prosím,
0: moře peněz na mě chce pořád, no.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
0: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
1: A kvůli tomu se rozvádíte?
0: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: Ne.
0: Třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vám, ona tolik pije?
0: Ne, ona mě hledá.
1: Dívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
0: je
1: budiš,
0: pravě,
1: ale...
0: divná. Jo. Jako tuhle například, víte, jsem manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím.
2: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra u roty se zcela změnila. Podůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemali riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kula Kvata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSce pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek a za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora. Nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník. Ať se ten Kotlár sebere a jde s ním a někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín, leč rozumné. Doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit.
3: Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu.
2: Zavolili Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit s teplou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost. Já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstolníci se počali strojit do vycházkových obraků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýřkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla od lízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojnsajdl štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoští let mavolásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bojonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Sajdla. Kucí, je tu major Halučka! Vole, řekl Karmazín, jsou blbý tipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Sajdl zrušeně. Pojďte se podívat v okna. Přijel automatici sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce. Jenom ať mě nebudí. Jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vy krávy, teď volí tady opravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo. Ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polonajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Holmajore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutněl. Stálo se, stálo. Neustrojený stě, nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teraz kými ukažte basu? Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí! Řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli by jsme všichni v ryti.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak na, jako najednou proti mě, že ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v křicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si toho nevšiml, teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se přijde, že to tady na tom čili, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zavadné, a on to opět, a tady u toho, ha, je, jo, sídlo, děla, a najednou teďka bude, já se s tím bude na ten obvící. Tak, on se, on bude, já, on se, já pak bych přemyslel, bo jak...

A nebo volá se on žena, volá kvůra, kde si on to měli za ušima. On má měl ty uši, tvrdý úplně. A teď on se pozdravil a sundával klubu. Pak mi a vlastně a volu někdo mostří a volá to se odnosí a hlavě. Ona mě přilepenou rukavici. Já podívej se na sebe, čvěti. Než máš na hlavě cizí ruku. Já zase si vzpomenu. Já když si zase vzpomenu, já to vidím, tam tu ruku. Navíc si měl. Já si zase na tu bránici nebo

0: takovej štěstí. Já měl kamaráda, ten byl zloděj profesionální. On měl takovou jednu teorii a on říkal, lidi hledají štěstí různě, víš? Někdo sbírá lístky od tramvaje a někdo si hraje s volověnýma vojáčkama. A někdo hraje s opravdícíma vojáčkama. No tak to byl jeho názor. On tím chtěl říct svým způsobem, že štěstí je velice relativní představa. A já nevím, co to je štěstí. Já vím jenom jednu věc, to jsem si všiml během svého života, že člověk pozná, kdy byl šťastný. A když je šťastný, tak to nikdy neví. Člověk jenom pozná, že tenkrát byl šťastný, když už to štěstí je pryč. To je snad všecko, co se dá o tom říct. A jináč ho musíme hledat. Nevím, co to je štěstí.
1: Rádio Jich Cymbálka.

Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem.

Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224 682 úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hru ti zdobí fučíku v odznak a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopan se přidal. Jakýsi muž odkryl špehýrku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.

Moje pomoc zemědělcům. Noviny čítám zřídka kdy, ale přesto jsem se v polovině prosince dověděl z denního tisku, že v New Yorku jsou stávky a v českých krajích je ještě polovina brambor na poli. Druhou zprávou jsem byl zneklidněn poněkud více a běžel jsem k rodičům prodiskutovat, cože se to vlastně děje. Ničeho se neboj, synku, řekl mi otec. Minou zimí nebudeme, máme ještě zásoby z Unary. To není svazácký postoj, oče, rozčil jsem se. Dobrá, my máme zásoby, díky tobě, křečku, ale co ostatní? Nebylo by lépe brambory vykopat a z vlastních zdrojů bohatství na stůl prostřít? To je nápad, já se otec nad mou uvědomělostí. Jdi se přihlásit na Národní výbor, hlubče, a tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. A co ty, tatínku, nepůjdeš pomoci? Udal jsem strýčka, že vzal na byt albánského studenta, udám i tebe. Já své alibi mám, řekl otec, jedu na řípu. Ta také ještě je na poli, divil jsem se. Ne, ta ještě není zase ta, prohlásil otec. Druhý den jsem se šel ráno přihlásit na brigádu. Referent pro brigády v kanceláři číslo 6, soudruh Václav Tuba, kterého se mi podařilo v celkem krátké době vzbudit z tvrdého spánku s voláním padla, se na mě rozkřičel, že odvod branců je opatro výš, abych nerušil pracujícího, když přemýšlí a zmizel. Podložil si opět po tvář kopce agitačních letáků s nápisem po práci na brigádu, po brigádě do práce a usnul. Znovu jsem zakřičel padla a vyložil jsem referentovi, že se jdu přihlásit dobrovolně na práci do zemědělství. Soudruh Václav Tuba se několikrát štípl do tváře, pak vytáhl ze zásuvky rum, dlouze se napil a vyzval mě, abych mu to řekl ještě jednou. Opakoval jsem svoji žádost. Soudruh Tuba se rozplakal dojetím, vzal mě kolem ramen a svěřil se mi, že dobrovolníka nepamatuje od roku 1950. Náhle odskočil a zřejmě ke mně pojal nedůvěru, neboť se začal vyptávat, zda jsem něco neukradl, zda jsem nesesmilnil nebo nepožádal manželky soudruha svého o tu věc a neprchám před odpovědností. Až když jsem mu ukázal svazáckou legitimaci, uvěřil mi a poskytl instrukce. Cestu si musím uhradit sám, stravu si mám vzít vlastní, neboť zemědělec nemá na rozhazování a ubytování bude nejlepší ve stanu. To mě trošku zarazilo a podotkl jsem, že je prosinec. Pravda, vyštěkl referent. Postavíte si tedy iglu. Později jsem referentovi, který mě doprovodil na chodbu, poděkoval a ten si zašel pro prémie, že získal pracovní sílu. Do určeného družstva, které neslo název Poručíme větru dešti, jsem dorazil druhý den k večeru. Předseda družstva mě uvítal solí. Chléb nesehnal. Vyněl jsem tedy svůj. Ale to byla zřejmě chyba, protože v tom okamžiku se vrhli družstevníci na můj ruksak a porvali se o mé zásoby. Pak mě ještě chvíli šacovali a sebrali mi žvíkačku, kterou dali kolovat, neboť hospodařili od roku 1948 společně. Poprosil jsem předsedu, zda by mě neprovedl družstvem a neukázal dobytek. Dobytek jsme pobili, řekl předseda, abychom vyrovnali rozdíl mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Ale když budeš hodný, soudruhu, a budeš pěkně pracovat, ukážeme ti muzeum, kde máme vycpanou krávu a kulaka, který bránil. Předsedův synek Joza mě zavedl domů a ustlal mi lože z pytlů. Ráno jsem se probudil časně a chtěl jsem jít pracovat, ale dědeček, který poklízel ve světnici a vařil k snídani vodu, mi řekl, že předseda a družstevníci ještě nepřišli z hospody. Mám na ně počkat? Zeptal jsem se. Můžete, řekl dědeček a přisolil vodu. Ale asi půjdou spát. Proč? Vyzvídal jsem, aby byli svěží, večer jdou do hospody. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu pracovat sám. Dědeček mě ochotně vyprovodil na pole.
Zdálo se mi, že je to spíše lesík, ale dědeček mi vysvětlil, že letos nebyl čas na okopávání, protože se hodně manifestovalo. Obcházel jsem silné stromky a hledal brambory, které bych rád házel do připraveného koše. Skutečně jsem dva našel. Musím se přiznat, že jsem je i snědl, neboť teplá solená voda ráno mě příliš nezasytila. Pak jsem našel ještě tři. Chtěl jsem je také zhltnout, ale ovládl jsem se, neboť mi bylo jasné, že bych nepříznivě ovlivnil výnos hektaru a poškodil tak pilného družstevníka. Odpoledne mě našel v lese, na poli předseda. Když uviděl v koši tři brambory, velmi se podivil a ptal se, jestli jsem je skutečně vyoral, nebo jestli jsou z Prahy. A řekl jsem hrdě, že jsem je vyoral. Sláva, zaradoval se předseda, přeci se urodilo. Pak vzal brambory, jeden rychle snědl a dva uschoval pod kazajku. Z jeho trhavé řeči jsem dále vyrozuměl, že mám zanechat práce a jít do vesnice připravit se na večerní besedu na téma agrese ve Vietnamu způsobila, že naše brambory jsou ještě v zemi. Beseda se konala, jako asi všechny přední akce, v hospodě. Na čelní stěně lokálu byla mapa obou polokoulí a na výčepu v nálevně byla cedulka s nápisem: Pivo se dnes podává až po Vietnamu a Američanům nenaléváme. Sál byl naplněn k prasknutí. Později jsem pochopil, proč. Po besedě se druhý den nikdy nepracovalo, protože diskuze se protáhla vždycky do rána. Přesně v 8 hodin pronesl předseda úvodní slovo, ve které mezi řečí připomněl, že v jižní